Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Zveme vás na třetí ročník největší mentoringové akce v Česku. HR Brains.
1: Unikátní data od Ipsosu z pohledu HR a zaměstnanectva.
0: Otevřené sdílení, mentoring a mediální zóna s hostem.
2: HR Brains. Konference, kterou si nadizajnujete sami.
1: U toho nesmíte chybět.
0: Vstupenky koupíte na www.hrbrains.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Praha žije maratonem, hlavní závod akce Vodafone Marathon Praha se běží zítra, ale na doprovodný program můžeme vyrazit už dnes. A to na výstaviště Holešovice a do Stromovky. Rodinný program začne hodinu popolední. Poběží se rodinná míle a Bambini Run. Vodafone Chill Zone pak najdeme u křižíkových pavilonů. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů Celsia. Hit Radio.
8: Dobré ráno. Leontýna trošku zaspala. Řekneme si o tom i za chviličku. Já jsem dneska taková nemocinkatá, tak mi to odpuste, ale startujeme vysílání právě teď. Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď, já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou virózku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu, ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu, a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme říkali, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně až 28 stupňů, příští týden 12, ale
1: no pozor,
0: to dáme.
1: 26, aby jsme to nepřeháněli zas.
0: Tak na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku, ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit, tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje. Rýmu mám, takže všem nám, nastydlým, nemocným a taky alergikům, držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit, dneska toho tady máme fakt pro vás hodně, tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marií, hezké dobré ráno, 8:15, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní, políbil si svou Markétku?
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak ne, aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná, já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu
1: den.
0: Pusinku nedala, protože
1: jo.
0: Já mám takovou,
1: jo, jsi byla nemocná, ale.
0: Pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla po třešení.
0: Hele, já to nějak neprožívám. Buď taky jo, ne. Buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv, prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, veď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To ne,
0: ahoj,
1: asi.
0: Lonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden, a to 31. května, tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
2: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Dny zahradního nábytku, sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Zase lítáš v oblacích.
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na firmanazážitky.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
12: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. Majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
1: A to si může jen tak takhle jako nastavit sama.
0: No a nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by si.
1: Tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
0: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. A amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
1: Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně, skládáte básně, jak se říká, včera byl pozdní večer, pozdní máj, večerní máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Ty jsi nějak rozjela, poetik. No já určitě teda ty básně.
0: Tak včera byl 1. maj, podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ně?

0: Bizar. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na pěti turnajích Masters v řadě. Ital Jannik Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fise z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z devíti turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále v loni neuspěl. Finále čtyřhry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V 10 hodin dopoledne začíná den otevřených dveří zahrady Strakovy akademie. Tady sídlí úřad vlády České republiky. Vstup je zdarma a to až do 18. hodiny. Využít můžeme audioprůvodce prostřednictvím aplikace v mobilu. QR kódy ke stažení najdeme před vstupem na zahradu nebo v jejich prostorách. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno a rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Víkend
8: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré ráno, 8:05, vítáme vás u víkendového vysílání v plné parádě. Leona, Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů. Ale taky budeme rozdávat voucher na slevomat na 5000. Taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání, k vaření. Prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
8: Hit Radio City.

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Ksemíleka Vochomurka.
0: Je to tak, dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, DMT Nesmešin právě teď pro vás.

0: Luis Capaldi Survive. Hit Radio stále s vámi 9:03. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál. Ještě předtím, než si o 8:30 dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je o něm dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy, dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Rádia.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. www.ocniklinikahp.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
9: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Daní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali statisíce lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Na pískovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pískovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky, jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pískovišti. No a zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou?
2: Že bys prostě jako vyměnila... Já si myslím, že to stejně jednou přijde, že bude něco jiného.
1: Jo? Víš, jako že by tě soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umyla okna. Výměnný obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.
2: Služba za službu.

9:03 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby, takovou hezkou netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.

0: ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
1: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni tak to díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kolů, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Ikonický tančící dům slaví 30 let. Nová výstava ve dvou podzemních podlažích ukazuje příběh i historii této stavby. K vidění je neobvykle velký model, technické výkresy, ale i diskuze o této stavbě Vlada Miluniče a Franka Gehryho v dobovém tisku. Výstava je otevřená denně od 9 do 20 hodin. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty, na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
3: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9, dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo? Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením, ať se pěkně propečete do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937 a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On my head, Dan Barta.
0: Hit Radio City.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.

0: Milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný, to by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života, asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavu, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě, tak to nemusí být úplně dobrý ráno. Takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo? Co si budem? Teď už jdeme hrát David Guetta, Sia, Sea Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
9: Tak hurá na Vysočinu.
8: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
9: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
8: Skály a vyhlídky, co berou dech.
9: Rybníky, jezera i koupaliště.
8: Aktivní zábava i adrenalin.
9: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
8: Vysočina má co nabídnout.
9: Stačí si jen vybrat.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně?
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?
1: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
0: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
1: Taky Lenka.
0: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
1: Ano, chápeme.
0: A můžeme roztáčet?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, Leni.
1: Super.
0: Popu, Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
1: Ještě budem točit.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Girl band Spice Girls a jejich song Mama.
1: Tak ten necháme.
0: Že jo, ten je krásný, já si říkám, nego Leni, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song. Já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky. Ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
0: Vnučky prosím. Nebo vnuky?
1: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
0: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A děkujeme. Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
1: Dobře, už se těšíme teda.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, krásný den.

0: která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon. A my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Tohle jsme vám hráli z Eteru Hit Rádia a pokračujeme dál za moment. Rose, Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California Kim Bet a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na co těšit. Poslouchejte.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich viděla?

0: Čas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. www.ocniklinikahp.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U šedesátníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andrea Kimio Antonellio z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Praha žije maratonem, hlavní závod akce Vodafone Maraton Praha se běží zítra, ale na doprovodný program můžeme vyrazit už dnes. A to na výstaviště Holešovice a do Stromovky. Rodinný program začne hodinu popolední. Poběží se rodinná míle a Bambini Run. Vodafone Chill Zone pak najdeme u Křižíkových pavilonů. Z Prahy Lucie Daňková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v Dabu.
5: 2. květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku. Bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce. Jenom život.
9: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši. Na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. Sobota 2. května. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo. Dneska vás čeká nádherný slunečný den. My se vám postaráme o playlist. Tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď.
9: Hit Radio

0: jak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po 10. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky, vy milujete retro víkendy. A on se zrovna jeden takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát sami skvělý hity. Jako je třeba tohle. Yeah, baby. A nebo, pozor, co tohle?
1: Mark Wahlberg.
0: Baby. A teď.
1: Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plakát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
1: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunetik, máma, právě teď. Taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už je to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. Podmínka je jasná. Musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.

0: ranních doplňků. XXX Lutz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na firmanazážitky.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Under Armour makes you better.
11: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že ji ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme ten datum narození teda znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska.
1: Mm-hmm.
0: To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května, vy si jedno z nich vyberete, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova, já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí, pravidla jsou od toho, aby se někdy porušovala, co si budem, takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: 80-ky, 90-ky, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit. Já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to je pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme pokračovat dál.
1: Uh-huh.
0: Dobře, Janičko. Tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit, cokoliv máte na srdci. Dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, protože jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no. To je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na Véču, za odpočinkem.
1: Wow.
0: Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Můžete Zuzkou na něco mrknout teda
0: dohromady. Na něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky, které vlastně potěší každého.
1: Tak to je pecka, moc krát děkujeme.
0: Takže, no my děkujeme, my gratulujeme, děkujeme Slevomatu, že máme taky partnera narozeninové rulety pro dnešní den, voucher na 5 000 korun, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už vybranou píseň posíláme tobě a taky tvojí kamarádce. Užijte si krásný den, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Hezké dopoledne z éteru Hit Rádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Maria Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač. A budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
5: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
6: Vínečko, pohoda.
5: A slimáci jsou taky fuč.
6: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
5: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické rybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který Krytířům přichází po 4 letech strávených v Českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy plnil roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: V 10 hodin dopoledne začíná den otevřených dveří zahrady Strakovy akademie. Tady sídlí úřad vlády České republiky. Vstup je zdarma a to až do 18. hodiny. Využít můžeme audioprůvodce prostřednictvím aplikace v mobilu. QR kódy ke stažení najdeme před vstupem na zahradu nebo v jejich prostorách. Z Prahy Lucie Daňková.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
10: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
13: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
14: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
10: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
14: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
13: Hit Radio City.

Hezké sobotní dopoledne, hity na přání k vaření jsou v plném proudu, jedeme, nezastavujeme, jsme tu pro vás až do pravého poledne, kdy vy určujete to, co budeme hrát. Píše nám tady Ondra, ahoj Lonko, moc rád tě slyším, i s tou rýmou zníš prostě skvěle, prosím tě, zahraj nám cokoliv si přeješ ty, ať je to veselý, ať nás to roztančí, protože my právě chystáme grilovačku, přijedou kamarádi a možná vytáhneme i ten bazén. Jste super, pozdravuj Filipa, mějte se krásně a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia. To je strašně hezký, takže mám něco zahrát podle sebe, aby to bylo veselý, rychlý, tak co třeba tohle?

Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam a já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko a hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte, i když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat. Jojo!

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme jí na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlámy? Rysovi?
3: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.herníkrajina.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Yeah.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek. U nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: Hit Radio, hity k vaření, pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky. Třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, naopak přibývá. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ikonický tančící dům slaví 30 let. Nová výstava ve dvou podzemních podlažích ukazuje příběh i historii této stavby. K vidění je neobvykle velký model, technické výkresy, ale i diskuze o této stavbě Vlada Miluniče a Franka Gehryho v dobovém tisku. Výstava je otevřená denně od 9 do 20 hodin. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Druhý květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
5: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
8: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děnděš do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
5: Hit Radio City.

Hezké sobotní odpoledne. Máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis. Chápete to, holky? Lodičky nejsou lodičky, ale antidepresiva na podpatku. Co si budem? A má to vlastně i takový logický aspekt. 1500 za terapeuta a nebo 2 kila za svetřík ze sekáče. No řekněte, a když jsou výprodeje? To nám je hned dobře, co? Snížený level stresu prostě funguje. Pod tohle se podepíšu všema 10.

0: Hit Radio v plném proudu, hezkou sobotu, taky dobrou chuť. A my tady s Fildou máme pro vás takový ten příběh, který napsal sám život. Takže dobře poslouchejte. Italský pár měl vyhrát v loterii v přepočtu miliony korun. To je paráda, to by se asi líbilo každému z nás, že jo? Co si budem, Fílo? Ale partnerka se odmítla dělit se svým milým. Případ měl dokonce bizární konec, protože na útěku, karma je zdarma, žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Takže je to dobrá tak, věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, dneska máme krásný jarní den, to znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si budem. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nechty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás, opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku. Hitra.

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na silnici 7 hlásíte zdržení na úrovni letiště v obou směrech. Kolona vás čeká taky ve Vrchlického a Duškově ulici a více aut hlásíte i na Nuselském mostě směrem do centra a ve Vilznově ulici před Václavským náměstím. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: sportových doplňků. XXX Lutz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. V Praze je zakázáno rozdělávání ohňů na rizikových místech. Nařízení platí do půlnoci z neděle na pondělí. Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje například lesní porost a jeho okolí, lesoparky, parky či zahrady. Podrobnosti najdete na webu praha.eu. Zítra se v hlavním městě poběží maraton. S akcí jsou spojena dopravní omezení. Řidiči musí počítat s uzavírkou některých silnic v Praze 1, 2, 4, 5, 7 a 8. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Dopravu bude při závodu řídit policie České republiky ve spolupráci s městskou policií Praha. A od 7 ráno do 15 hodin odpoledne budou postupně po trase závodu uzavírat a také otevírat ulice a křižovatky. Mimo tento čas bude platit běžný dopravní režim s výjimkou ulic Pařížská, Celetná a Staroměstské a Václavské náměstí, kde bude kvůli budování zázemí závodu platit omezení déle od 5:30 ráno až do 16:30 odpoledne.
5: Omezení se budou týkat nejen automobilové dopravy, ale také tramvajových a autobusových linek. Policie vypátrala dvě ze čtyř dětí, které ve čtvrtek utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Nalezená 14-letá dívka a 13-letý chlapec jsou v pořádku. Po zbývající dívce a chlapci policisté dál pátrají. Informace o hledaných najdete na webu policie. Čeští hokejisté do 18 let včera na mistrovství světa prohráli v semifinále se Švédskem 3-4 v prodloužení. Dnes si tedy zahrají o bronz. Utkají se s Lotyšskem, zápas má začít v 15 hodin. Ve finále se večer střetnou hráči Slovenska a Švédska. Odpoledne v Praze zůstane jasné nebo skoro jasné, teploty do 26 stupňů. Zítřek pak doprovodí polojasná až jasná obloha, večer bude mraků přibývat a naměříme až 28 stupňů Celsia.
7: Hit Radio City. Tolik Dominik a nejnovější zprávy. S vámi už taky Tomáš Kočárník, Víkend a Verliba Tymi je volná. Co víc si od života přát?

Jediný a originální svého druhu. Tohle jsou Linkin Park na Hit Radio City. No a pokračuje nám prodloužený víkend a stejně jako včera, tady jsou tipy na akce po Praze. Dneska se koná až do 18 hodin den otevřených dveří Strakovy akademie úřadu vlády. Je víkend, takže se nemusíte bát, že tam potkáte nějakého politika a zkazíte si tak sobotu. Jinak zítra proběhne speciální program ke 135. narozeninám Petřínské rozhledny. To znamená, že tam budou levnější vstupenky, no a program pro malé, velké a dokonce i ty, kteří se bojí výšek. Prostě si to užijete, jen nemusíte nahoru. No a přátelé, jestli jste panoušci pálivého, tak v neděli můžete vyrazit do Cross klubu na Holešovicích, kde bude festival Red Hot Chili 2026. Můžete koštovat a nakupovat chili omáčky, džemy nebo koření. Akorát prosím vás, pamatujte, že pokud vás to pálí při konzumaci, je to poloviční bolest, než jakou pravděpodobně budete zažívat tak za 10 až 12 hodin. Krásný víkend všem. A díky, že ho trávíte s námi, pro vás už další hromada hitů. Za malou chvíli třeba Gustavo Lima a jeho nejslavnější hit Balada, teď are Cyril Strumbling In na Hit Radio City. Hezkou sobotu. Ale

0: Gustavo Lima. Na Hit Radio City trochu té latino music. Gustavo Lima na jeho balada. Jinak, jaro máme v naprostém rozpuku, všechno to kvete, všechno se to páruje, jak by řekl klasik Jarda Dušek. No a při té příležitosti nějaké moudré hlavy vymysleli, že je zítra Světový den alergiků. Jo, já teda předpokládám, že to nikdo na světě neslaví, ale slibuju vám, že až se dostanu k moci, že všichni alergici v tenhle den budete si moct nakupovat šnuptychly zadarmo. Kapesníky do každé rodiny a v Česku bude konečně ráj. Tady už pro vás jdeme zase hrát. Těšit se můžete na Lost Frequency z kapelu Hanson, ale jako první Kelly Clarkson. Díky, že jste s námi.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Bella Hansen, hit Radio City s vámi, no a je za námi další pracovní týden, takže gratulace všem, kdo to zvládli, a jako vždy je tu přehled těch nejvíc bizarních událostí, a to těch nejvíc, ale nejvíc úplně ze všech, které se za posledních pár dní staly. Takový stručný přehled té lidské bizarnosti. Tak jdem na to. Rodina najala na pohřeb jejich příbuzného 3 striptérky na vystoupení. Bylo to jeho poslední přání. No, já bych to zároveň vnímal i jako poslední pokus o resuscitaci. Když se vám po tomhle nepostaví, tak už nevím co. Teda jako nepostaví na nohy samozřejmě. Druhá zpráva. Žena dala výpověď, aby se mohla věnovat kojení svého 36-letého muže. Dalo by se říct, že má home office právě úplně nový rozměr, znepokojivý rozměr. Pojďme radši dál. A na závěr ještě jedna zpráva. Muž z Indie musel vykopat z hrobu vlastní sestru, aby dokázal bance, že je mrtvá. Pokud máte pocit, že v tomhle státě je těžký dostat hypotéku, tak žádný fňukání. Indické banky mají na své klienty evidentně mnohem náročnější požadavky.

Na Hit Radio City v našem víkendovém playlistu nám teď dělala společnost Dua Lipa. V Česku se v podstatě tato britsko-albánsko-kosovská zpěvačka stala. Hudební legendou, ani ne tak proto, že si střihla

0: tady jdeme zase hrát. Jako první si vezme slovo Tom Walker a bude třeba i Jonas Blue. Hit Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
6: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
7: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Luis Fonsi, Demi Lovato, no a taky naše hit Radio City. 13 hodin 51 minut k tomu naše druhá společná hoďka pomalu a jistě klepe na dveře. Za pár minut pro vás budou nejnovější zprávy a mrkneme třeba na dost zajímavé novinky v pražské hromadné dopravě, protože se tady bude nově jezdit tunelem Blanka. Jako fakt. Víc už řekne Dominik ve zprávách za pár minut, ale docela stihneme ještě společně další hity. Bude Miles Smith a jeho Nice to Meet You, ale ještě předtím Morandi s jejich hitem Angels. Tak krásnou sobotu všem.

0: Miles Smith na Hit Radio City máme dvě. No, neúplně přesně, za chvíli se mnou už ve studiu zpátky Dominik a budou nejnovější zprávy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme ji na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
8: Bude 14 hodin. Krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Rekonstrukce Plzeňské ulice vstupuje do další fáze. Od zítřka bude uzavřena její část mezi ulicemi Holečkova a Na Čečeličce, a to zhruba do 30. srpna. Doprava z centra bude vedena do ulice Vrchlického. Další etapa prací v Plzeňské se od zítřka dotkne i 4 autobusových linek. Podrobnosti najdete na webu dpp.cz. Praha se v létě pustí do testování tunel busu. Jezdit bude v tunelovém komplexu Blanka a měl by zkrátit cestu například z Davids do Kobylis na 15 minut. Pokračuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
9: Je to vlastně věc, po které se volá už docela dlouho a teď konečně to vypadá, že by se to mohlo zrealizovat. Je to vlastně expresní autobusová linka, která pojede tunelem Blanka a která spojí Davidce s Kobylisy a s Bohnickým sídlištěm i s Čimicemi. Tahle linka vlastně výrazně urychlí cestování z té severní trasy do Prahy 6, protože tím tunelem je to opravdu velice rychlé.
8: Kompletní povídání nejen o tunelbusu, ale třeba i o krasobusu si můžete poslechnout na našem webu v podcastu City Drive. Motoristé si podle premiéra dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve. Andrej Babiš to uvedl v diskuzním pořadu televize Nova. Vládní koalice podle premiéra nicméně funguje dobře, lépe než jeho minulá, kdy hnutí ANO spolupracovalo s bývalou ČSSD. V první fotbalové lize dnes začíná nadstavbová část. Vedoucí Slavia se opět může přiblížit k titulu, hrát bude v Liberci od 18 hodin. Už ve 3 začnou zápasy Bohemians Olomouc, Zlín Dukla, Karviná Pardubice a Ostrava Mladá Boleslav. V noci se ochladí na zhruba 8 stupňů, na okrajích Prahy až na 5, zítra přes den pak naměříme až 28 stupňů Celsia, bude polojasno až jasno, večer má mraků přibývat.
7: Hit Radio City.
0: Tolik Dominik a nejnovější zprávy, tady už s vámi taky Tomáš Kočárník a startuje naše další společná hoďka.

0: Na Hit Radio City právě teď sympaťák Ray Dalton v našem víkendovém playlistu. No a já už se teďka ve vysílání nenacházím sám, protože na telefonu mám moji kolegyni Lucku Daňkovou, která se právě teď nachází na Vodafone maratonu v Praze. Ahoj Lucí, slyšíme se?
1: Zdravím všechny posluchače ze Stromovky od Křižíkových pavilonů v Holešovicích, kde propukl maratonský víkend, dalo by se říct. Je to tady parádní, je tady spousta lidí a je tady spousta zábavy připravena samozřejmě i pro ty, kteří nechtějí běžet.
0: A prosím mě, když jsme u toho, tak ty běžíš?
1: Pardon, co jsi říkal?
0: Jestli ty běžíš?
1: Ne, já jsem přesně takový ten uživatel tohoto skvělého maratonu, který bude v Vodafone Chill Out Zóně, kde bude jako spousta věcí připravených pro mě a samozřejmě pro účastníky maratonu, protože jedna věc je, že se tady můžete nechat dobít telefon, jasná věc, ale taky tam můžete zaparkovat mládež, protože se může zahrát různé hry na počítači a tak. Takže vlastně je to příjemná zastávka i před tím, kdybyste teda jako chtěli běžet. Což v rámci tedy dnešního odpoledne samozřejmě ještě bude možné, protože tady právě ve Stromovce startuje v 15 hodin rodinná míle, což je rodinný běh, a potom ještě ve 4 odpoledne Bambini Run, což jsou věci, které zabaví právě jako rodiny s dětmi, a proto tady máme Vodafone Chill Zónu, aby se ještě mezi tím zabavili taky.
0: Takže na zabavení ratolestí naprosto ideální program, říkáš. Ono vyšlo i to počasí krásně.
1: Je to parádní, musím říct, že tady z místa vidím, že je tady spousta lidí. Možná poradím trošku, když pojedete tramvají a vystoupíte na výstavišti, dejte se rovnou dolů, před váma prostě budou šipky, abyste věděli, kam máte jít, takže abyste nebloudili, nemusíte Stromovkou, prostě z tramvajové zastávky rovnou dolů.
0: Děkujeme moc a případně se ještě zeptám, kdyby to dneska někdo tam nestíhal, je tam nějaký program i zítra?
1: Připomínám ještě, že tady ve Stromovce jsou stany, kde si můžete vyzvednout svoje registrace na maraton, který se běží teda zítra a má start v 8 hodin ráno. Takže v průběhu dnešního odpoledne můžete přijít a vyzvednout si je i tady, samozřejmě, což je velmi praktické, protože zítra maraton startuje v 8 hodin ráno, což je docela brzo, takže kdyby se vám nechtělo s těmi registracemi zítra ráno ještě se zabývat, tak je dobrý si je vzít dneska odpoledne.
0: No tak fajn, tak pokud nás sladí někdo, kdo to fakt zítra poběží, tak my s Lucí jsme vašimi největšími fanoušky, je to tak?
1: Ano, já budu určitě zítra ve Vodafone Chill Zóně na Staroměstském náměstí zítra ráno.
0: Mávat a fandit a konzumovat.
1: Protože to je moje místo, přesně tak.
0: Chápu. Tak jo, Lucí, moc krát děkujeme za zavolání, užívej programu a celýho Vodafone maratonu v Praze. Díky moc.
1: Přeju hezké slunečné odpoledne.
0: A my už frčíme na další hity.

0: Tady pozvolna navazujeme na tu včerejší romantiku 1. máje. Enrique Iglesias a Nadia na Hit Radio City. A pozor, tohle, přátelé, v českém éteru ještě nebylo. V úterý ráno v 8 hodin vyráží Kuba Urban do práce na kole. Jenže na rozdíl od ostatních, nebo většiny, nebude jen suše šlapat a nenávidět ostatní řidiče. Kuba totiž bude živě vysílat z tandemu na kole s hostem v sedadle za sebou rozhovor za jízdy v přímém přenosu v pražském provozu. Když se to takhle řekne, ano, zní to odvážně a ono taky je. Kuba si kvůli tomu speciálně zvednul životní pojištění. Pokud chcete být u toho osobně, tak naše základna pro ten den bude v Holešovické tržnici, burza číslo 4. Čeká tady na vás cyklosnídaně, dobrá káva, taky náš tým. No a taková ta správná jarní atmosféra té květnové výzvy do práce na kole, do které, když se vy zapojíte, budeme my rádi, budete rádi vy a bude rádo i vaše zdraví. No a pokud za námi nemůžete, nalaďte si nás a sledujte, jestli Kuba tu jízdu zvládne a taky udýchá. Takže úterý 5. května od 8 hodin ráno, kde jinde, než tady u nás na Hit Radio City. No a my frčíme na další hity. Dorazí Alex Warren Chinaski a jako první Marquez a jeho Vayamos Compañeros. Tak mý compañeros, užívejte víkendu.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

tohle byl Alex Warren, za malou chvíli třeba legendární Cher tady u nás na Hit Radio City. A co si budem povídat, je dobré dělat plány do budoucna, i když je ta budoucnost, řekněme, dost daleko. Praha se rozhodla vybrat jména stanicím metra D a lidem se to moc nelíbí. Stanice Olbrachtova zmizela, protože Ivan Olbracht byl komunista, stejně tak náměstí Bratří Synků, protože Bratři Synkové byli taky komunisti, takže nové názvy jsou aktuálně Ryšánka, Nusle a Tempo. Tempo, ano, Tempo. Chápu, zní to jako prodej na sportovní obuvi, no ale tak co. Pak jsou za sebou dvě stanice se slovem Krč, Nádraží Krč a Nemocnice Krč. A lidé tak nějak upozorňují, že to bude matoucí, protože v blízkosti té druhé stojí nemocnice, ale s úplně jiným názvem. Takže vystoupíte na Nemocnici Krč a půjdete do Tomajerovky. Boží navigace. No ale, ta poenta toho, jo, celé metro D by se mělo otevřít původně v roce 2029, kvůli sporům se termín překvapivě posunul a nejspíš to bude rok 2036. Ano, 2036. Takže Praha strávila měsíce debatami o názvech stanic metra. Kam nejdřív něco přijede za 10 let? Jako chápete to? To je jako kdybyste se hádali o jméno pro dítě.

0: Na Hit Radio City One Republic a její hit Runaway. Máme tu další parádní den, co si budem povídat. Dneska máme asi největší vedro v tomhle roce, no a slunka taky dostatek, takže se případně namazejte, samozřejmě myslím opalovacím krémem a ideálně dodržujte pitný režim. To jsou dvojsmysly. A zase, jo, myslím dodržovat pitný režim něčím nealkoholickým. Pokud samozřejmě razíte jinou strategii, tak vám to přeju, ale nedivte se pozdních následků. No ať si ten víkend společně užijeme naplno, tak jdeme zase hrát. Čeká nás Robin Schulz a Fastboy, ale ještě předtím Adele, tady u nás na Hit Radio City.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Jsou trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Jak jsme slíbili, tak jsme doručili Robin Schulz a Fastboy na Hit Radio City. 14 hodin 50 minut, čas nám letí a třetí hodina tady bude už za chvíli. Ve studiu se mnou bude zpátky i Dominik, dáme si nejnovější zprávy. No a třeba mrkneme na 135. oslavu narozenin. A i když to tak nevypadá, protože je pořád hubevná a pevná, tak přesně tolik let zítra slaví Petřínská rozhledna. Já už jsem tady o tom mluvil a při té příležitosti je tady pro návštěvníky zítra připraven speciální program. Jaké budou detaily a případně pozvánka na tuhle akci tady bude už za pár minut právě v našich nejnovějších zprávách. No ale do té doby, tady pro vás máme ještě další hity, bude tedy Swims, ale předtím, jako nechci se nějak chvátat, jo, ale je tu zpěvačka světového rozměru, které jsem měl tu možnost osobně na akci, kterou jsem spolumoderoval, předávat mikrofon. A to si nevymýšlím. Přátelé, tohle je skvělá a já dokonce můžu říct, že i velmi milá Labuš.

0: Na Hit Radio City charismatický hlas, tedy svým sa jeho Loose Control. Teď už ale naše informační okénko, zprávy a počasí. Slovo si vezme zpátky Dominik.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. www.ocniklinikahp.cz.
3: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Pěkné odpoledne. Kvůli údržbě trati je od včerejška přerušen provoz tramvají mezi zastávkami Hlubočepy a Slivenec. Omezení má skončit dnes ve 23.30. Zavedeny jsou náhradní autobusy. Bez tramvají je od včerejška také úsek Vozovna Motol sídliště Řepy. Tato výluka má skončit kolem půlnoci z neděle na pondělí a i v tomto případě je důvodem údržba trati a jezdí náhradní autobusy. Petřínská rozhledna slaví 135 let, dárek ale dostanou návštěvníci. Během tohoto měsíce a června se můžeme na rozhledně i v zrcadlovém bludišti těšit na několik akcí. Hlavní program oslav se ovšem uskuteční už zítra. Co je přichystáno, řekne mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.
6: Jsme připravili speciální zvýhodněné vstupné 135 korun na oba dva objekty. Také jsme připravili soutěžní kvíz a u Petřínské rozhledny proběhne exibiční kuličkový turnaj.
5: Velryba Timmy je volná. Kytovce, kterého dobrovolníci vyprostili z mělčiny na severu Německa, dnes dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře. Keporkák má na sobě GPS vysílač, díky kterému mohou záchranáři sledovat jeho polohu. Naše hokejisty dnes čeká velmi těžká prověrka. Na českých hrách od 16 hodin vyzvou Švédsko. V Českých Budějovicích se tak na turnaji Eurohockey Tour utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2, Švédové deklasovali Švýcary 8-1. Noc do Prahy přinese ochlazení na zhruba 8 stupňů, na okrajích města rtuť teploměru klesne až na 5. Zítra během dne nás čeká polojasná až jasná obloha, večer má od západu mraků přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia.
4: Hit Radio City.
0: Tolik Dominik, krásnou sobotu všem na Hit Radio City, s vámi taky Tomáš Kočárník a pokračuje nám prosluněný víkend.

Hit These Days tady u nás v éteru Hit Radio City. No a tenhle týden, přátelé, bylo v Praze. Zase Terno. O čem mluvím? Hygienici byli letos na Matějské pouti. A asi tušíte, ne jako návštěvníci. Bylo to velmi plodné. Jeden stánek neměl vůbec možnost si umýt ruce, jinde našli prošlý potraviny a někde byly problémy, řekněme, s celkovou hygienou. Vlastně je fajn, že to tam někdo kontroluje. Priority hygieniků jsou podle toho, aby lidé si z podobných akcí odnášeli zážitky, hezké zážitky a ne zdravotní potíže. Jako hezké zážitky. Z Matějské pouti. Já vám říkám, že na tu pouť by si měli posvítit i Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Ta vzduchovka musela být upilovaná a měla rozštelovaný mířidlo. To není možný, abych za 600 netrefil ani růži. Sakra, já se na

0: Krásnou a slunečnou sobotu všem, kdo jste s námi na Hit Radio City. Ale já tu krásnou sobotu přeji i těm, kdo s námi nejsou. Jsem férovej, tohle byla Ellie Goulding. Mimochodem, tohle je zpěvačka, která v roce 2011 zahrála a zaspívala na královské svatbě Williama a Kate jejich první novomanželský tanec. Což jako upřímně dát si do životopisu, to není úplně blbý. Napadlo mě, že jednou ji pozvu třeba někdy v budoucnu na moji svatbu, ale ta ženská nikdy neviděla Star Wars ani Pána prstenů, takže absolutně nevím, o čem bych si s ní potom povídal. No jako pardon, ale jsou určitý hranice, přes který vlak prostě nejede. Tady už pro vás ale další hity. A jako první bude kapela Mirai a Trips s jejich hitem dokola.
1: Jaro už je v plném proudu. V Jisku najdete vše, co potřebujete pro své venkovní prostory. Ať už jde o malý balkon nebo velkou zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
9: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
8: a poctivé pivo z místních pivovarů.
9: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
10: Zveme vás na třetí ročník největší mentoringové akce v Česku. HR Brains.
11: Unikátní data od Ipsosu z pohledu HR a zaměstnanectva.
10: Otevřené sdílení, mentoring a mediální zóna s hostem.
12: HR Brains. Konference, kterou si nadizajnujete sami.
11: U toho nesmíte chybět.
10: Vstupenky koupíte na www.hrbrains.cz.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Tenhle hlas vlastní jedna jediná žena na světě, Anastasia, u nás v éteru Hit Radio City. No a co vy? Řekněte to upřímně. Objednáváte levný balíčky z Asie? Hele, klidně se můžete přiznat, nemusíte se bát. Pokud je vaše odpověď ano, tak nemám úplně dobrý zprávy, jo? Blbý na tom všem je, mimo jiné věci, třeba jako morální hledisko, kdo vám to vyrábí, kdo vám to balí, ale to je na samostatnou kapitolu, tak blbý je taky to, že od 1. července Evropská unie oficiálně zruší výjimku, díky který se doteď na zásilky z Číny do 150 eur nevztahovalo clo. Doteď to šlo, ale to nově o letošním létě končí, přestává to platit. A asi tušíte, co to znamená. No nic moc, konec Temu za babku, Shinu, AliExpressu, no a tak dál a tak dál a tak dál. Nově se teď vykoumala takzvaná paušální daň, respektive paušální clo 3 eura, tedy přibližně je to 75 korun plus minus kurz, plus minus Donald Trump, jak se vyspí a tak dále, a to za každou jednotlivou položku. Jo, 75 korun za každou jednotlivou položku. Ale tak, řekněme si to upřímně. Podle výzkumu 84% těch produktů z Číny neprošlo testováním v laboratoři a třeba i podle výzkumu hodně těch hraček obsahuje nebezpečné a chemické látky. Což teď ale... No bude to furt samý, jen to bude dražší. Za malou chvíli tady bude náš nejnovější díl rubriky Film City, kde mrkneme na novinky na stříbrném plátně. Teď ale Alvaro Soler, Linkin Park a jako první Taylor Swift.

0: Roller, Topic a Hit Radio City s vámi o víkendu. Máme přesně květen, 2. 15 hodin a 40 minut k tomu, no a to znamená, že je tu čas, jak jsem slíbil, pro všechny milovníky filmů. Každý týden, v tuto chvíli, v sobotu, otevíráme tu filmovou klapku, zhasínáme světla, no a pustíme se do toho, co stojí, nebo naopak nestojí za návštěvu kina. Ivo Alač je tady zpátky s novým dílem Film City. I will find you.
1: I'm Batman. Film City. Dobrá zpráva na začátek. Runway. Máte-li rádi 20 let starý film Ďábel nosí Prádu, bude se vám nejspíš líbit i pokračování. It's a global icon. Za mě dopadlo něco líp než ty nedávné podobné návraty, jako byly třeba Bridget Jonesová Láskou šílená či Mezi námi děvčaty 2. Na druhou stranu je třeba říct, že ani ten první film nepovažuji za nějaké filmařsky skvostné dílko a dvojka taky v tomto ohledu nějak zvlášť neoslňuje. Dílko a dvojka taky v tomto ohledu nějak zvlášť neoslňuje. Za to ale fakt oslňuje her

0: tak zkuste některý z dalších dílů Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM.
1: Film City.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City taky Bára Poláková s hitem Nafrněná právě teď. Mimochodem, hit Nafrněná je dost možná jeden z nejúspěšnějších vlastně songů v historii našeho národa. Minimálně pokud bychom to chtěli brát, co se týče počtu shlédnutí na YouTube, protože je to naprosto neuvěřitelný, ale Nafrněná má na YouTube 56 milionů shlédnutí. Nechápu jak, ale co si budem, ten hit známe všichni. Pokud rádi vzpomínáte na 90. hudbou, stylem oblékání a vším tím spojený, tak připomínám, že pro vás máme z Brusu nový podcast s názvem Vypalovačka. Na webu si můžete najít ty konkrétní díly a zavzpomínat si, co si budem ty 90. A to byl čas, kdy nejhorší virus byl ten, co vám zničil disketu a tu neúspěšnou aktualizaci jste vyřešili tím, že jste tu disketu vyhodili z okna. No prostě krásný vzpomínky. Tady docela ještě další hity a když tak se bavíme o těch 90, tak v nich budeme pokračovat i hudebně. Dáme si totiž kapelu Nirvana.

Je to bez debat jeho nejslavnější hit a co si budem povídat, není se čemu divit. Loni ho poslal překvapivě pro své fanoušky i v Praze v parku, tak nečekaně zadarmo. David Kushner a jeho Daylight tady u nás v éteru Hit Radio City. My vás jdeme informovat za chvíli Dominik a nejnovější zprávy.

0: Prkno Premium v odstínu Týk nebo Káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: bytových doplňků. XXX Lutz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Do půlnoci z neděle na pondělí platí v Praze zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Důvodem je výstraha meteorologů ohledně zvýšeného rizika požárů. V seznamu rizikových míst jsou například lesní porosty a jejich okolí, lesoparky, parky nebo zahrady. Podrobnosti najdete na webu praha.eu. Zítra se v hlavním městě poběží maraton. S akcí jsou spojena dopravní omezení. Řidiči musí počítat s uzavírkou některých silnic v Praze 1, 2, 4, 5, 7 a 8. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Dopravu bude při závodu řídit policie České republiky ve spolupráci s městskou policií Praha a od 7 ráno do 15 hodin odpoledne budou postupně po trase závodu uzavírat a také otevírat ulice a křižovatky. Mimo tento čas bude platit běžný dopravní režim s výjimkou ulic Pařížská, Celetná a Staroměstské a Václavské náměstí, kde bude kvůli budování zázemí závodu platit omezení déle od 5:30 ráno až do 16:30 odpoledne.
3: Omezení se budou zítra týkat nejen automobilové dopravy, ale taky tramvají a autobusů. Premiér Andrej Babiš stojí za ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou. Změny ve vládě nechystá. Babiš to řekl v diskuzním pořadu televize Nova. Mrázová čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku, když zároveň předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb. Opozice ji kvůli tomu vyzvala k rezignaci. 8 operací levé nohy už absolvovala hvězdná americká lyžařka Lindsey Vonn po pádu při olympijském sjezdu. Jedna operace ji ještě čeká. Řekla, že je stále v režimu přežití. Poté, co jí málem museli lékaři nohu amputovat, počítá s dobou zotavení rok a půl. Momentálně není schopna odpovědět, zda by se mohla k lyžování vrátit. Neděli v Praze doprovodí polojasná až jasná obloha, večer bude mraků přibývat, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio City.
5: To byl Dominik, s vámi taky Tomáš Kočárník. Krásnou sobotu, krásní lidé, na Hit Radio City rozjíždíme další hoďku.

Osborne, s vámi Hit Radio City, za chvíli v našem éteru třeba novinka o Shakiry, no a v Praze i jinde máme za sebou 1. máj a poslední dobou se nám z toho stal takový, no jak to říct, veletrh demonstrací. Ono se dá demonstrovat dneska díky tomu, že máme demokracii, vlastně úplně proti všemu. V Praze letos frčel fašismus a sjezd sudetských Němců, ale podle mě se někde demonstrovalo i proti drahým paštíkám a dalo by se vymyslet vlastně cokoliv. Proti ekologii, lidem vadícím doprava v Praze, lidem vadícím doleva v Praze, mimozemšťanům, pozemšťanům, tunelům, obchvatům, Rusům, Ukrajincům, politikům, hadům, pavoukům, prošlým rajčatům, no prostě všeho. Já jsem dokonce viděl i petici se stánkem za svobodu slova. Úplně nevím, jestli ve státě, kde teda není svoboda slova, by ty lidi mohli mít stánek se svobodou slova. S peticí ale nevadí. Každopádně na Střeleckém ostrově údajně sbírali podpisy komunisté. No prostě 1. máj, jak má být, já nevím, jo. A pak, že Češi nejsou na tradice.

0: Tak tohle byl Calvin Harris a jeho My Way. No a po prodlouženém víkendu se nám vrací soutěž, ve které platí jedno jednoduché pravidlo. Čím víc jste mimo, tím víc jste ve hře.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Je to tak, nic podobného svého druhu neexistuje. Tady vám hraje do karet, pokud jste divní, mimo, rychlí, nevíte a tak dále, ideální stav. Vlastně to funguje tak, že správná odpověď vás automaticky diskvalifikuje. 10 otázek a vy schválně musíte 10krát odpovědět špatně. A kdo je za celý týden nejrychlejší, ten vyhrává. Tenhle týden jsme rozdávali vstupenky na Body and Soul Fest v Botanické zahradě, no a příští víkend na vás čekají další soutěžní kola. Každý všední den v odpolední show mezi 3. a 6. na Hit Radio City, kde když rychle odpovídáte a jste mimo, jste naši vítězové, takže doporučuji ladit i naši odpolední show a zkusit svoje štěstí, rychlost a vlastně i blbost.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
11: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

po Ferrari u nás na Hitradio City. No a moji milí, mám názor, že nedoceněným kulturním dědictvím jsou prostě český reklamy. A teď mluvím o takovým jako specifickým druhu reklam. Reklam, ve kterých jsou český celebrity, který tam absolutně nedávají smysl. A pro ten nejlepší příklad můžeme jít do české minulosti, plus minus před 15 lety byla reklama, kde byl Jarda Jágr. A dělal reklamu na jedno nejmenované kuře, jednoho nejmenovaného současného premiéra. Já nevím, jestli si to pamatujete, podle mě jo, bylo to úplně všude. Mně tenkrát bylo asi 13 a já už jsem si tenkrát řekl jako moment. To je prostě nějaký divný. Jako představte si tu situaci, jo. Jarda Jágr přijde po finále Stanley Cupu do toho luxusního newyorského hotelu a tam přijde ten soukromý šéf kuchař a říká: tak Jaromíre, co byste si dal? Stejky z Argentíny, krevety z Chile? Ne, Jose. Ne. Víš, co bych si vážně dal? Párky se sýrem z Česka. Jako ten prošlej Ajda mě prostě pohání, víš? Jako reálně si představte, kdyby to byla pravda. Jarda Jágr by přece nemohl nikdy jíst 7% sekanou. To by ukončil kariéru ve 30. A místo zápasu s Philadelphia by soupeřil, já nevím, s intenzivním průjmem

0: Sugar Babies a jejich About You Now na Hit Radio City. Teď už nás ale v našem víkendovém playlistu čeká jedna z největších hudebních celebrit současné doby, která se mimochodem vrátí i k nám do Prahy, a to s jeho novým koncertním turné I Am Back, a to už 22. listopadu přímo do pražské O2 Areny. No a před tímhle koncertem se dá očekávat, že se vyprodají nejenom lístky, ale i falešné pleše. No asi už tušíte, o kom mluvím. Je to takový neoficiální dress code na jeho koncerty, který si spoustu mužů vůbec nemusí obstarávat a má ho sám. To je jeho život. Pitbull tady u nás na Hit Radio City.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Praže a jich tanči, dokud můžeš. S vámi Hit Radio City. 16 hodin 50 minut, ten čas letí, co? Hezký sobotní odpoledne, doufám, že užíváte prodlouženého víkendu podle vašich představ. Nikdo vás nenaštval, máte dobrou náladu, klidně se podělte o vaše aktivity, já vám budu tady z práce jenom tiše závidět, všem, kteří o víkendu nerobotí. Jsem na WhatsAppu 37937, za chvíli tady pro vás budeme mít další nejnovější zprávy, no ale ještě pár minutek nám zbývá, tak si dáme třeba Luise Capaldiho nebo Rihanu.

0: Je to prostě borec. Luis Capaldi na Hit Radio City, za chvíli už zase půjdeme hrát. Máme pro vás další hity, třeba Rosé a Bruno Mars, nebo budou Cranberries. No ale teď je tu Dominika a nejnovější zprávy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Mmm, čerstvé jako z Kauflandu.
3: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme ji na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Rekonstrukce Plzeňské ulice vstupuje do další fáze. Od zítřka bude uzavřena její část mezi ulicemi na Čečeličce a Holečkova, a to zhruba do 30. srpna. Doprava z centra bude vedena do ulice Vrchlického. Jak bude od zítřka kvůli další etapě prací v Plzeňské ovlivněn provoz autobusů, najdete na webu dpp.cz. Pražské planetárium v úterý otevře novou stálou expozici o meteoritech. Vystaví i několik vzácných kusů. Některé z meteoritů si budeme moci osahat a potěžkat. Součástí expozice bude také simulátor dopadu meteoritu. Praha se v létě pustí do testování tunelbusu. Jezdit bude v tunelovém komplexu Blanka a měl by zkrátit cestu například z Davids do Kobylis na 15 minut. Pokračuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
9: Je to vlastně věc, po které se volá už docela dlouho a teď konečně to vypadá, že by se to mohlo zrealizovat. Je to vlastně expresní autobusová linka, která pojede tunelem Blanka a která spojí Davidce s Kobylisy a s Bohnickým sídlištěm i s Čimicemi. Tahle linka vlastně výrazně urychlí cestování z té severní terasy do Prahy 6, protože tím tunelem je to opravdu velice rychlé.
8: Více si o tunel busu můžete poslechnout na našem webu v podcastu City Drive. Hasiči zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Zasaženo je odhadem 10 hektarů a hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Hoří stromy i hrabanka, tedy vrstva půdy, vznikla rozkladem jehličí či listí. Dým z lesa je vidět z větší dálky. V noci čekáme nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na okrajích Prahy kolem 5, zítra se rtuť teploměru vyšplhá až na 28 a bude polojasno až jasno, večer mraků přibyde.
7: Hit Radio City.
0: Tohle byly nejnovější zprávy a s nimi Dominik, s vámi už zase Tomáš a startujeme naši poslední společnou hoďku.

tohle prostě oposlouchat nejde, to není reálný. Cranberries s jejich hitem Dreams na Hit Radio City. No a buďme k sobě upřímní. Všichni víme, že drogový biznis tady v tomhle státě jede na plný obrátky. Jako rodák ze severu Čech si z této zprávy můžu bez problému udělat téma, protože jsem to zažíval celý dětství, respektive podobné situace. Takže zpráva. Muž na Chomutovsku prodával pervitin přímo z okna svého bytu. Samozřejmě byl dopaden a hrozí mu až 5 let ve vězení. Chápu jako ten jeho biznisový záměr, jo? Svoje zákazníky si prostě nechcete tahat do baráku. Já si osobně myslím, že to celé vyšperkoval. Kdyby tam dal třeba nápis, obří nápis, hladové okno, nebo tradiční český perník. Každopádně zajímavý biznisový model, takový drive-in pro drogově závislý. No a když se nad tím zamyslím, vlastně to byl i velmi praktický home office.

0: byla pecka DNA v éteru Hit Radio City. Náš hudební výběr samozřejmě pokračuje dál, je to tady jako vždycky hlavně o hitech. No a právě teď nás čeká zpěvačka, která původně pracovala jako servírka a v noci jako striptérka. Nakonec to dotáhla kam, no... Osobně si myslím, že to v hudebním světě v podstatě už dál dotáhnout nejde. Cenami si doma může v podstatě tapetovat, no a zná jí celý svět. Hudební legenda Lady Gaga na Hit Radio City. A mimochodem, nemáte někdo ty videa, když ještě byla stripterka? Já ptám se pro kamaráda.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Féteru Hit Radio City, teď Oval City, to se hezky rýmuje. Za malou chvíli novinka v našem playlistu, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. No ale teď, přátelé, důležité upozornění. Pražský maraton zítra omezí dopravu po našem hlavním městě. Už jste to možná slyšeli, řidičům se tak na neděli uzavřou některé pražské silnice, takže koho se to týká, bude se třeba do města vracet po prodlouženém víkendu, tak hlavně klid a žádný nadávání za volantem. Lidé mají právo běhat. I když je to maraton, tedy 42 kilometrů a nějaký drobný, a to já nejsem schopnej ani ujet na kole. Omezení se kvůli maratonu bude v neděli týkat i městské hromadné dopravy. Pokud by vás zajímaly detaily, tak můžete mrknout na jejich webovky, protože než bych tady všechny ty linky vyjmenoval, tak do té doby se ten maraton v klidu doběhne. Pokud nás teďka ale poslouchá někdo, kdo to zítra jako fakt poběží, tak zcela upřímně, jste blázni, ale myslíme to v dobrým.

0: britská kapela Palm tady i na Hit Radio City. No a na našem webu pro vás máme z Brusu novou výzvu. A splnit ji dokáže fakt úplně každý, to mi věřte. Výhrou je z Brusu nový telefon pro celou rodinu, respektive víc telefonů, no a váš úkol je jednoduchý. Podělit se s námi o ten nejvíc vtipný a bizardní zážitek, který vám napsali vaši prarodiče. Co si budem? Zprávy od prarodičů, to je něco jako morzeovka. Víte, že je tam nějaká informace, ale potřebujete na to speciální výcvik. No a právě o tyhle vaše zprávy, o tyhle vaše zážitky se s námi můžete podělit v rámci naší soutěže na webovkách Hit Rádia. No a právě vítěz od nás dostane komplet sadu nových telefonů do rodiny. Víc informací na webu v sekci soutěže. No a tady už pro vás do té soboty další hity. Panic at the Disco, One Man Foundation a Cizí zeď, ale jako první Ella Henderson a Rudimental.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vidíš?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: You better run and hide. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Zveme vás na třetí ročník největší mentoringové akce v Česku.
1: HR Brains.
2: Unikátní data od Ipsosu z pohledu HR a zaměstnanectva.
0: Otevřené sdílení, mentoring a mediální zóna s hostem.
1: HR Brains. Konference, kterou si nadizajnujete sami.
2: U toho nesmíte chybět.
0: Vstupenky koupíte na www.hrbrains.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
1: s čili nebo bez cukru,
0: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
1: Také v luxusním dárkovém balení.
0: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
2: Marmelády s příběhem.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
4: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
5: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
1: s čili nebo bez cukru,
0: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
1: Také v luxusním dárkovém balení.
0: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.

0: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
1: s čili nebo bez cukru,
0: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
1: Také v luxusním dárkovém balení.
0: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
2: Marmelády s příběhem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hey. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
1: s čili nebo bez cukru,
0: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
1: Také v luxusním dárkovém balení.
0: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.

0: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
1: s čili nebo bez cukru,
0: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
1: Také v luxusním dárkovém balení.
0: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.